0: oženili v nebezemné, já ve mlyně víl.
1: Zpíval vlk a on mu píseň ukrad.
0: O Luka, o Luka, malý ptáček, ostrý drát.

0: Je to váš podpis?
1: Je.
0: Výborně. Račte dovolit. A poslala jste mi večer tuto listinu. Datum 1800.